dve duše, druhá prvej vraví, poď ku mne bližšie, ja na teba nikdy neprestanem myslieť.

Mužík so ženičkou, ako holub s holubičkou, žili si tu v zime, v lete, nevedeli nič o svete, žili si tu sami dvaja, jakda kedy vprostred raja, sám Adamček, sám s Evičkou, ako holub s holubičkou. Hey!